Bude mi svůj žiják. Jíren čist, jak je růký hor, tak je sůr morový jak.